Kajsem vám to slúbiva, poľadáme skrotko raz na vietro, što dženca na nás takhle čaká. Dženca dre budže miniaty raz nekotre mročele na nebiu, dosa dosmo tež svončko von poľadač miestu tými mročelemi. A ja předovšim potom popodňu sú připojedžené nekotre švíle, tež z džela rýmania nevedra. Dženzniša temperatúra maximálne 24 stopňu júce potom, trochu přečelnišo a tež trochu čoplišo s maximálne 26 stopňami a potom 5, k tomu so potom tež väčšo vo sebe dešťovač, ale v ostane lečne, te temperatúry takhle voko 6, 27 stopňu.

0: Bilk, našestje. Tuta informacija je ve svojške naležnosti srpski rozvostunc medale vusevač analognes antenu na UKW 100,4. Na tem sopotekim stvo ničo ne zmeni. Od 1. septembra pak so tolšto dalših MDR-skih programov UKW-frekvencach vodšaltuja, tak napšikvat MDR Kultur, MDR Jump a tež MDR Regionaltorika tež za nemske program z budeského studia tole tak bude. Tude programe môžete potom z 1. septembra jenoš ešte digitálne svišeť, najlepšie přes DAB. Kajš prajne! Sapský rozvoz vúsva dále na UKW-frekvence 100,4, kajž sčetovod na zvučení, potekým na tým so ničo nezmení.
1: Što radosť rinču dáva, ať štrouku čovač, tuž z novej drastu tráva, chce zimiu poblekač. Mierči

0: Gotchensa zemno studio je Bettina Wenderotoa, a ona zmeje nitko nowostki za vas.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Serbski ludo ansambl predstaje nowej rajnej dobie dohromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich Nauka, včera k jej zazběhy Budyšinje wozjewił. Ansambl zladuje lica z dobom na cíletne wobstače młodźinskeje rejowanskeje skupiny Łužičanska Rapsodia. Dale sú 4 symfonijske koncerty planované. Prvý veršk bude hudobný svedčen v Smochčicach pod titulom Serbské noci, kiž odmeje sa tutom konc týždňa kubvanišču svätého Bena. V Veľké Dubrave má do leta 2029 medicínsko-zastaranský centrum MVZ nastač a to tvárenie nedošeho krajného ambulatória. Rada Zvierska gmeno Radvo Veľká Dubrava Malešece je včera kooperacijske zričenje s investorom vopsamknula. S tutom zričenjom môže so zústineju odcentren GmbH vo spichovanske sredky za přetva objekta pracovač. Zamoviči chceža dohromady 1 milión euro investovač. Viace vo téme štvrt k našim programe. Deponija ve Vitru je mjestom na svoju dovolenú veľkosť rozrostva, kež v obkruči jednačel Johannes Ma našemu šelaki sujú vo 8 hektaru na nitko 24 hektaru povečili. Vod lončeje názume maja tež svojskú připravu za redženie vody z deponije. Dotal bych ju externe redžič dali. Na Vitruske deponii skladuja odpadky klasy C, to sú mestrujem tvarske odpadky s asbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vône ze Sakskeje a susodných zviazkových krajov mauve podžil tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregátaj za nuzovú milinu, tomu je gmenská rada čera přizvoliva. Zumanje je 3500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanje a s podpiru okresneje nalutovanje. 5 dalších dňoch dupko pak su krotkodobne ze zvjarnoho džela posjeđenja do nezjavného přesunuli, vesnanostka Juliana Macalina praji zobjeto na prostvu radžičelu. Tak nie so čera, kež planovane zjavne vo nôr pfači znach za žarovansku halu na Nesvačanskim kirchove diskutovalo a tešnic vo přichodnoch staršijskih přiražkach Nesvačanski pistovani. Šušicach pola kuluva ste tvorstvo, bratrostvo a vesna modžina s pomocou vesnanu jivišo kulturného domu ponovivoj. Kež kuluvský mieščanský zariad žili by to možno s pomocou regionálneho budžia LIDA. Tak ma jivišo netko tiež nový záväžk a elektriku. Koči ne možach u toho runia z LIDA-ruch penes novú taflu s informáciami vo vse sotovič dač, po nás tý nakromie sú, či stýtiš rajkanišťo a odpočnišťo za pučovariu. A to bych upovieste, kýž namakáče tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanie dženca miniate, dys a dys sobie u dňa svunco pokaza, vo sebe popodňu pak za so švíjele a rímania a to šopši maximálne 24 stopňa.
3: Ničo nešo, okej, okay, na pučach, tu ješ přijemoj dále. Dobro je zbu, 4, pona po 6, Čech.
1: Serbský rozvoz.

jednače ponna po 6:30. Na druhej serbske blido vita budeska domovinska skupina šitki sajmco od nauječora 5:30 cedža dženca do rozmove pšinč dže dokladne. Serbskim domje z kažovanskej rumnošči založbe to je cičim poskodže. A přeprosili su se vúčaku serbštine na serbskim gymnáziu a basnicu Silviu Šinovu, kotra ščita vúdživky zjenu je tvorbe Moste přes morjo. Jutze štvortk skadžuje so Voklečanska gmenska rada večer 7. V horče kvodnemu muži v Oklecach. A v obydlerio gmene Kupšice moža jutze svoje prašenja vodpečky šmeja na krajno rádu u Davičaza. Jutze novičo na popečiš su prošeni do jedžanje ve Bošečanske šuli. Poladamežno na piatk. To započne so kamenska bošč, večo 6:00 na tamnišim svedženišču. Přes celkonc tydženja poskyča so pisane program se športovimi vubidžovanjemi a hudžbu a to na šelakých blakách mjesta, mjezdrujim ve stadione Modžine, ale tež ve staroni Sjate Moniki, abo nad vônem tohošču dokvadne program namakače internetče. Skladnostne z dotych posmiertnych narodnin Achima Brankačka wopominaja menio piatk svojo dôletno dirigenta a z tej przyczyny sú jeho meno na wopomiensku taflu zapšieli a tuta ma so netko piatk v 17 hodinach starej cirkvičce na Radvorské nause znova posvedčiť, na čož sú všice zajmovaní, přeprošení. 5 hodin, 44.

Peč a 20-letno vodža BMW-a je ponželu rano na S-130-či nezbožo zavinuo mod mužbe od Mukec do smera na nové mesto popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om. On zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového ščežora. Krotko potom so auto dymješe a tiež ščežor so povali. Šofér so nezraní, cokonje pak je škoda nastava niedže 10-40 euro. Minene dny su paduši kolesu policiju Budyšinje zabirali. Nedželu popodnju bichu paduši na kota Pšalekovi, tam su skučičelo pokradneli přizamknjene mountainbike marki Mount Maker Krono ze statoka viace svojbnoho domu. 1600 euro by koleso hodne. Zále ponželu rano potom bichu skučičeljo na Hansa Eislerovi popuču a pokradnuchu při tym e-bike hodnoče nieče 1800 euro, kotruž by před viace svojbnym domom přizamknjene kriminálna služba badaj přepytuje. A ponželu popodnju je mirjenski tým napravu k mirjenju spěšnosće natvaril při Siemensovej Budyšinje, tam je maksimálne posta KMH dovolenych, namirili su cokonje 1623 ježdžitvo. Z toho 122, kiž su překročili posta KMH, 84 šoferu s porokovanským penězom. V 8.30 autových šoférů měješe povšem zdaču o sebe nůzně, zjad z budyský značku je nastaju negativní rekord dňa ze 7.90 km/h, nedom na druhém místně ležeše Mercedes z budyský značku ze 4.90 km/h. Vobaj dobita se netko na dvaj dupkaj v Flensburgu 400 euro pokutu a měsačný zákaz jezdženia nastajíč.

0: Netko pala dame raz do boto. Dživadvo na čome ve serbske reči ve Bokovach poskyčuje hižo nikotre leta skupina voko hučbnika Franka Koseka od serbske skupine Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno serbsko rozvosa při telefone, što je jim vo neušidnem poskytku takle rozpravjau to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Leca meji, juniju a juliju su ižo predstajenja mili. Za august tajke znova pripoveđa. Ale što to dokvatnje je? Kajš Frank Kosek praji šak neje dživadvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidjeć.
2: To bužo dživadvo pri rečce, dživadvo na brjogu. Ni tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tam přigledovajam, tam kak to njega boja v brotach a co se všechno stalo.
1: Potakim bajove figure z brjoha struvija a povedaja. Na čomje nimo puacem hostčom, što su činili a doživili. Se scene vumyslili a teksty spisali su napríklad delnosarbský kultúrnik Michael Apel abo jako spiewar znate Gerald Schön a další. Michael Apel tež jednu z figurou sam predstají.
2: Ten jo také predstaví ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené ruce.
1: Po takým literatúra a samoreje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na tých živadlových stacionách ja by tak hlavne tam se také spiewa. A potom máme také živou muziku z Kula Bulu také na Zelené Luce.
1: Hudžba na Zelené Luce, štož je meno burkuského hostčenca, to říká večo po čumikovaniu se da hišče koncert za skupinu Kula Bula. Z jara mnoho stronským programom.
2: To je internacionálna folklóra, to je pičko džesa, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, džesové štúcky také. Máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás, Groin mi kvando, groin mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávaných štučkov ve pripovedžach trochu rozkvadu a na tuto vašne je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvúrečnosť je im vážna, praj Frank Kosek.
2: No ja myslím, až v Brotách trebame za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž to často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla to k tomu cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimci kúpiť v Burkovach na Zelenej Luce, Niemce ríka hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konste dženia to poskyčuja. Čomario startuje prinju túru s čomom po sprevinných groblách a čugách ve 18 hodinách. Samovo ječ a píče na čomie je postarané. A když konc augusta zaso serbské dživadvo přirece vabi a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podla.
0: Dokvadný termín je 5. zatežen 28. augusta. Snač so tutun za skupinský vúlet hoďi.

Aj takhle juskali so pondželu večer, što ješe tole sobu doživjev. Atmosféra pondželu na finalu letošie beach volleyballu je Ture Modžinsko radia Zadkula Miločicach bieše vulkotna tak rikaše ze stron přiladovarju a rajerju. A celé jasna vec, zasme tole, vezotejš za

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ludu ansambl predstaje novi rajni dobje doromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbich nauka, včera kje zazběhy budyšině vozivil. Ansambl zladuje lica s dobom na cíletne vobstače Možinské rejovanské skupiny Vužičanská rapsodia. Dále jsou 4 symfonijské koncerty plánované, první verš bude hudbný svědčen z Mochčicach pod titulom Serbské noce, když odměje se tutom konstitucinia kubvanišču svatého Bena. Věce o nové rajní době zoniče již raz běhu vůsovania. Ve Vůlky Dubravě má do leta 2029 medicínsko-zastaranský centrum MVZ nastač a to tvarinju nedešeho krajného ambulatoria. Rada Zvjazka gmínu Radvo Vůlka Dubrava Malešece je včera kooperacijské zričiny s investorom obzamknula. S tutom zričinom může se zůstineju od centrum GmbH vo spichovanské sredky za přetvar objekta pracovač. Zamoviči chce ja dohromady 1 milion euro investovač. Deponija ve Větrově je městem na svoju dovolenú veľkosť rozrostva. Kež v obkruči jednačel Johannes Mar našemu zčelaki, sú ju vo 8 hektarov na netko 24 hektarov povečili. Odlojenče je na zime maja tiež svoj skupši pravu za redženie vody z deponie. Dotal bych ju externe redžič dali. Na Větrovské deponii skladuje odpadky klasy C, to sú miestrujem tvarské odpadky s asbestom, zanerodžená zemia a odpadky z industrie. Vone pšindu vonie ze Sakskie a susodných zviazkových krajov mały podžil tiež z Ukraja. Nesvačanská gmina kúpi si 2 agregátaj za núzovú milinu, tomu je gminská rada včera přizvolila. Zuma nedže cina 4500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanie a s podpiru v okresnie nalutovanie. 5 dalších dňoch dybku pak sú krutkodobne ze zvierneho džela posiedženia do nezavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praji, zobie to na prostvu radžičelo, tak nie so včera, kež plánované, zjavne vo nových pfačiznách za žarovanskú halu na Nesvačanským kirchove diskutovalo a tešnic vo přichodných staršijských přiražkách Nesvačanský pistovaní. Kamencu přijotuje so na letušu boršč, kotraž so piatk zahají. Včera sú dobrovoľní na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, ženca činia to na tohošču a prini vyši šuli. Kamenská boršč započne so potom piatk s koncertom dujeriu a traje ač do přichodného štvrtka. Veršky sú tradicionálne čahy šuleriu bývých trastach a s kvitkami, keštiž ubeđovanie cilco. A to one bychú naše povešče, kýž namakáče cvý džin a cvý vúľkosti na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca miniaty, šire, tíze s vunčnými votryskami votrania je so tu budešine ižo rene podešťovalo. Biehu dňa potom drúde svunco vo sebe popodňu pak zaso švíle a s blakami tiež rímania a to šopši maximálne 24 stopniach.
2: Jeli je štú z vás tam popoču, my s Krakecami a Bošecami ve Kupšiskej gmene je so nezbožo stalo dla toho, so tam vopkat kopi. Odladajú o to, nám žiadne vopkatné pokyvy nepředleža, dobré ranie a příjemnú jezbu do dženznejšie srede 4 po napôsmyšie.
0: Srbský rozvoz.

Anet komam tu informaciu ves vojske naležnosti linijske to hižo slyšeli. Srpski rozbos dunšak vusova analogne s antenu na UKW 100,4 a to tež ve přichodže tak vostane, kaž če to zvučení. Ale, če od lato takle vůzběhuju, od 1. septembra so UKW frekvence za tušte MDR-skich programu odšaltuje, to potřichí mestrujím MDR Kultur, MDR Jump a tež naše budeske regionálne nímske vůzvanie, to potekím reka tež teze z našo budeského studia. Tute programe môžete z 1. septembra jenož ešte digitálne svišeť, najlepšie přes DAB. Kaž prajne, Srpský rozhlas vysiela dále na UKW frekvence 100,4, kaž četo zvučení, a tu svišite potom tiež přece zase napríklad Veroniku Kalinučcinu, Denisa Vencla, Holásky, abo skupinu Nódoba, abo kaž netka Oskara Cimsa.

0: Policija z G.
1: Pondželu večo je. 67-letne pozdaču trochu huboko do šklinčki pokuknu a so potom do auta sednu a spytav tiž ešte jič. Pšitim nebe převúspiešne zameni boždi dvo apvun prasne do morky na Jerijovi poraze pvot infokašik vauku a ešte tonu za odpadky. 6800 euro škody je naparal a test na alkohol pokaza viace hač 1,3 promile. Pondželu popodňu je mirenský tým připravu natvaru, ktorá šmíri spiešnosť pri Siemensovej budešine, maximálne posta KMH je tam dovolených, namirili sú celkonie 1623 ježidvo, 122 prekročeniu, 48 šoféru z toho s porokovanským penezom. V 8.30, čo miachu pošim zdaču vo sebe núzne, zjac budeský značku nastaje ze 7.90 km/h negatívny rekord dňa. Nedom na druhý miestne ležeše Mercedes z budeský značku ze 4.90 km/h. To rekanetko za šoféru 2 dupkaj 400 euro pokutu a mesac zakaz ježdenia. Budešine sú to runia paduši kolesu popuču byli, nedželu popudňu na Kurta Pšalikovi, neznači pokradnuchu tam přizamknené mountain bike ze statoka viace svojbnoho domu, 1600 euro biehodne, a zaepondželu ráno biehu potom popuču na Hansa Eislerovi a pokradnuchu tam e-bike hodnoče 1800 euro, ktorýž by před viace svojbným domom přizamknené kriminálna služba přepytuje. A 25-letný vodžer BMW je pondželu ráno na S130 či nezbožo zavinoval mod muž by od Mukec do smíra na nové miesto popuču a zubí kšivice kontrolu nad svojim BMW-om, zjedže nalivo zjezdne a zraze do telefonového štiežora. Krotko potom so z auta dymieše a tiež štiežor tam podľa so povali, šofér so nezraní, drohu pak dobiahu nakvilne zašľahač, cokolne nastata škoda, 10 euro.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ludový ansambl predstaví nový rajný dobie dohromady 21. premiéru a prapremiéru. To je intendant Tomáš Krajbič Nauka a čeraký je zazby jej budúšenie vozivil. Ansambl zladuje lica s dobom na cíletné obstače Možinské, Riovanské skupiny Vužičanská rapsodia. Dále sú 4 symfonické koncerty plánované. Prvý verš bude hudobné svedčenie v Smochčicach pod titulom Srpské noci, kiž odmieso tutunku.

0: Dentko poladamy do butu. Dziwa dwo na czumie serbskie ryczy w Bokuach poskiczuje jeżoniko trelita skupina wokoło huczbnika Franka Koseka od serbskiej skupiny Kula Bula. A jeho miachu naši kolegojo delno serbsko rozwasa przy telefonie. Što je im vo neušetnym poskitku rozprawiał, to zima za nas Monika Gerdesua.
1: Lica meji, juniju a juliju su iža predstajenja mili. Za august tajke znova pripoveđa. Ale što to dokvadnje je? Kajš Frank Kosek praji šak ne je dživa dvo poslovnje na čomje, ale z čoma vidjeć.
2: To bužo dživa dvo pri redce, dživa dvo na brjogu. Ni tam su te povešove figure, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a te ulicu, tem přigledovajam tam kak to njega boja v botach a co se všechno stalo.
1: Potekim bajove figure z brjoha struvija a povedaja. Na čomje nimo puacem hostčom, što su činili a doživili. Se scene vumyslili a teksty spisali su napřikvad delnosarbski kulturnik Michael Apel abo jako spiewa znate Gerald Schön a dalši. Michael Apel tež jednu z figurou sam predstají.
2: Ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na zelené luce.
1: Po takým literatura a samo Reje raja rolu, ale tež hudžba.
2: Na těch živadlových stacionách já by tak kromě tam se také spívá a potom máme také živou muziku z Kulobulu také na zelené luce.
1: Hudžba na zelené luce štož je meno burkuského hostčenca, to rika večo počumikovaniu se da hišče koncert za skupinu Kula Bula. Z jara mnohostronskim programom.
2: To je internacionalna folklora, to je pičko džesa, a tam su teke serbske štucki pedla, a teke serbske štucki, džesove štucki teke. I máme teke internacionalne tituly s serbskim tekstom. Napríklad engelski Wonderful World, to je velicný svět pro nás. Groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, kvando, kvando.
1: Zoby publikum rozumiu, što oni serbsce spievaja, jemu v obsávaných štučkov ve připovědžach trochu rozkvadu. A na tuto vášně je serbština přeco sobou prezentná. Tuta dvůrečnost je jim vážná, praví Frank Kosek.
2: No já myslím, až v Brotách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultury, dokudáš, často neznajú, za co sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dla tohto my cíníme.
1: Kartky za taký program môže si zájimci kúpiť v Burkovách na Zelenej Luce, Niemsce ríka hostčen z Grúne Eke. Raz v obmiesac, konste dženia to poskyčuja. Čomario startuje prvnú túru s čomom po sprevinných groblách a čugách v 18 hodinách. Samovo ječ a píče na čomie je postarané. A když konc augusta zaso serbské dživadlo přiřece vabí a potom koncert, to bude Frank Kosek tež zaso podľa.
0: Dokvadný termín za to je piatk za týden 28. augusta. A snad so tutun za skupinski vulit hodži zaujšči su so runje tež tvorne od toharstva domizna z Krosčic dopomnili. Voni su menujci hižara stajki vulit do votu ze serbskim dživadvom na prioze a koncertom potem doživili.

0: Julius Paszka, romadze ze sprynne serbskej kulturne brigadu tolebie, 8 hodzin cia posta netko je čas za Maratu Delenku z Nybyčic.
1: Nábožné slovo.
2: V znatym kilošu spívame o smilne Božo v obradži na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvojestej, tož dajem všetkým ľuďom. Što by si myslil, že bychu vojne nám jednoho dňa mir robili a živenie zničili? Mir je dre najúbše přeče čvojestva, vosebie v našem svieče v tutým češkým času. Jako k češčenio vieme, že sú vojne a nemiry džil tutoho svieta. Hina kač mir svieta, kotriž odvisuje od vonkunných umeneniu, fači Jezusove mir za každé živenské položenie. Jezus nám praje, štož vám darju je môj mir. Dám vám mir, kajký svet jen dať nemôže. Svojo mir nosí vúboký voznam ve sebi. Trebáme jen šíce v našem živeniu, v našej svojbe, v našej tovaršnosti a v našem kraju z cela na celej zemi. Tola predovším trebáme mir v svojej útrobie a svojej duši. A tuto jedne vierne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožník sveta. Doveríme sa všetne k nemu ze svoja Mikeluša, zveč vierivých do jednoty, zo svet by tebe spoznal, zo dobre pastor pravi si, zo vodcie nám če poslal. Nech skončne jedna vočenia, šir zjednočí ve víre, nech skončí so šaščepenca, nech živí sme ve mirie.
0: Praj Marata Delenkova z Nybyčic, ve nadavku a zamovitosti tamnejšie vosady. Več menšinu do 9.

Žiče mam spetobnu podniju přestavku ze serskim programom, snažiam ašťo apetit sobu přinjasli, dajšo sebe naše žincešne teme ze svodješ. Kake to sú, to vam net ulicujom, při mikrofonie jo za vás. Anja Kochojc-Švarcová.

0: Ja, ja, du hast ja bei der letzten Ferien, wo du in Brambas gehst, da gerade auch die Lüge, Familie, Psydosasse, Slitk, Stoala, wo du auch so pomogen, dass du hier domonie, da gulasch so penje, jele zase Schule zachopio. Taika nasch, menja widnik Kitok Shijank, ze sveju Familio, a win nie bujavam, nin to serske mehr rausquadovas, ako to gut ihr hoatse in naschem Programmie, ten raz, co vam v svojom Dovolu ulicu váš, což jo ve Dovolu v Ukraju doživju s menšinovou recu jo byl za njogo, gronim raz něco kradu novego.
1: Sme byli ve Letiskej, dokrátně ve kraju Kurzeme abo Kurland. To je rietný kraj, má vo lúži viele natúry, ale trajo veľgin dvojko jež tam a příš zase sliedk. Ale to je jano případla gronjene. Važnej za nás jo, až tam teke jo riecna mienčina. To sú livy, abo livone, a při droze sú dvoje riecne tofle, zmienim s v Letiskej a v Liviskej riece, a to jatne jo rono tak veľké písane ako to druge. Přitom ja som miel riecne problém, a zaviesče viele vod vás, teke by to mieli. Obe riece nie istej Slovenskej. Letiska riec jo Baltiska, a Liviska jo Finno-Ugriska, a jo přizbežbna z Finskeju a z Estniskeju riecu. A cogodla to jo za nás problém? Dokulaš my tam nic nerozmejome, a nemožeme speznaš, co by mogo vo štycež v tych mieniach. V slovenských krajach to ga jo relativně laško, ale tam v Letiskej abo v Liviskej som se cu ako analfabet, to jo bylo zajemne nazgenjenje, a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hyšči ve 12 sach při Brjogu Mörja a ve veľkých miestach, žož viele ľuži jo šieknuvo ve zachadných ležasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedajú. Jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 lúži, ketareš to uknú. Pejedar jo dolnoserbské riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viecej v livách ulicovaš, ale za to uščivanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetná fachová exkurzia, a s takým nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Ja, dovolové impresie sú to byli, ako ja nám sobo přinias menia vednik Kito Kšižank. Tam ja raz miel problémy uzgani, že večo menia přídu a co veznamenijú, jako zase svišišo přídu cetyžen pětk a pen bužo vám zase, ako šo na to zvúcone serske mie rozkvadovaš.

0: pochodzenia.
1: 37 žase temu narodnemu dniu žinca gratulirujeme. Rajna Ulbrich z Rešeboza Jonáš Glucny narodinár. Jomu učobne gratulirujú přijašelky a přijašele Rešeboske domovinske kupky. Za přiduce živenske leto žice vám viele strobosti, gluku a derimeše a my se ľubem gluku žiceniam přizamknjome. A z gluku zabera se teke přiduce spiju od Andreasa Keskega, svišiš o titel Přiudaj gluku.